0: Pozdrav svima, ja sem Baba Jaga a vy slúšate náš nový single Alergia.
1: The minute you walked in the joint,